0: Yeah, boy, Shinna Tanyel, Bishi Rodba Koshla Humpty Dumpty, Hajigi or Rashla Hilla Rash. Shinna Man and She Gall, I guess mentioned the Shaga Jean Service, Rehe Jerry Shartney, Yenima Johaja Smob, Mahin, Makasaula Karatam and then you go butter, La Gasarog, Na Farog is a Farashi, Jordan Agui, Tasha Quigley on his feet. Abrincha, Amincha Harlyar, but you're a she shark near on them, I guess. Shinajin Ajari get the Ligis Jahan, a Niel Majira, Niel Spears package more to be on. Many air controllers, a gearbox and Antaniel, na Gabiele, Kaisha just the Farkal to us.
1: Yeah, I guess torch for Yerish. Mar sin Andrew, mar dúirt muid maidin yw maire, tes yn gwrdd codan na láirithe a tarant i siach agus mar sin tronon yn yw, ar maidin yw maire sili mar a hartal hlog tan cad offigil ar gwaith lir ydi hacrwyr yn y stetch. Be le steru wyl yn siohong i dôr yw maire? Na mei Andrew, lehyd da amart sport, da siar chyndan da amart i sport y smô yn ieryn. Ta mwyd y cantr bydger harfa hyr a hyd mil y dynnu fes a tarant i'r gwyn yng ngal y dyrw siart yn y sio. Lwyt yw hyn, cera ha o'r do. Os fyw jay cahrw milion a hann chynna cwysyn ar y le, tyd oedd y cancer. Ta mwyd y cancer gymau arfa gwyd hyd milion a tarant yw'r bilion euro lwy a arigyd da charen ni'n y lir yn y stetio. Moira.
0: Ta sy'n ffyr, ha hyl mysio mae dwi'n mag a fecyn i'r iaf as di hart ffyn y darsio ag yn hyn. A hann rodd y dwi'r tu, ta sy'n ffyr. O hi yw sterw lat o Nel dweud y bifo dwi da, brela fe gensio dwi yn yr asg, treifr bliant i hwn, gyrfyw ffys y cwyd miliona dan chondau y jyri siart ni. Mae hwn yn tysyn context a do i ele, be mor ym jydoni fe ni janu na mw porc i chrochi lein gybel. Da me chi lein gybel, fe corys ar twa milan chi ffwn yn dech lwychia jydoni. Wel, Bei Carus Cade Mila go Forest Heart Hearts na tri parashji harfa gwyn yn al go Forest a ta si edrych yn golyg fi o'n bydd y tri lo e cyrra lo e mae hyn tas y swys go parc i hrochi ta ti gael yr majin ta ti sawal yn nahi eisiau a ta had sio ta di gwsau swys loos jyn ta si dy gihe ta si dy gol ta si dy ffonat sa forashji ni mae rega digyn watch yn y heitio a ar y drohwyr ar Bei marim bei le morig in amshur le jenu le ta sulus og un gwan aisha cherim hanik me jefrid a year skal a horsonia ni gil aspik su es in shun la couple shart in at a program of yekisha for the dun rally dulrat na heche ta ma kenche da jokudini as part ni le dan cheer the jomonach at heart la kosh in the train shosh shafi crock cuz marcus held them on leg and why
1: which of the rash
0: yeah. Rally at a chance could you the rash look into see the bit of hancho
1: andrew tamaharva boy they just talked hartish to hagan your margin hockling lord really a bit of bayrishon nervous to do shart in your heart to give it much good jamor away yn jyrw siart yn gynir i lat agos la hamlyni mae'r dwrtyf ys y glacw pwerch yn sy'n rali bydd mwyn y crylwbio o nesdech yn mwyr a loch deisio bydd mwyn wasyn yn y ler yn unig agos bydd jyrw la clwysio le gwyf yr ychler sio yn mwyr a Andrew gyrw mil y mwyr sorth ddysio hagon i'r modi agos mae'r dwrtyf hyn da sylwgwyd gydioch chi anlyni ffrid slen sewa chi yn ei yn y jyrw siart yn ygos da sylwgwyd yn gwan yn iar yn i'r hiwl na bydd job ac wylis na bwyni ffacw da hyn stage yn y tlian modi yn y mwyr Andrew Gromaig, ta mwyn gwybod gwy rei y loch deis jyrta mor gysiolwyr yn nôr mae hiw y fici le mici hyn eilio bwyl i ochr jyfys yr siwl yn eisiau yn y ffarsdi yn nort y glehen i y siart. For Conor o Galar yn jyst lwrt le byrch ar o lew acw yna ol siw yn lwrs yn brydian yn i wyl agos eilin i wyl le gyrdd. Rhyng brydian ac o'r sys da o'r tŵs fan doi ar ffol siw yn chedagran dan lwr tri sgor gyleu blyn iawn.
2: Well, hannig lor y mat yn hyd yw ar ynydig chi'n se nad a hannig yta her mae gyr yr cwrt a gar onkel sog yn ymwch chi yn eid yn siar o'n y ffarsdau agos hafet yn ysgilt i wya agos sgrif sia si sydd agos hocr sia i adwch ar y mat y wyr ym lor agos yn sian copl blian yn y eisian chwr y ter hanry mae gael y chwl yn dara gran y mat agos yr noi sgap y lor Er foot na chira shaw, gajigaroshi is claw, agus ta sin na líla blianttas glá agus smuitim a dine sena ha scanéil go me te seaartfa blian an fihí sé anig leorá an cheadúar agus hacharmid tuirt faoin tógra seo agus seo inis tarúir sihir agus gahéirithe tarú sihir éhlaid mar gur éhlaid a bheit sa chur an leora gláting agus a cheolú i dhúirdaoin an seo san eisla.
3: Agus lórlam faoin leor hen, tar blaise tú tá beidir coppla don na scéalta beidir tar a fáil na meile leor a go dtí ra blaise úir tá gaine go dtí tar a fáil sa leor tá gaine bí náhála sa chu.
2: Well, go leor don na scéalta tá sa leor bhí sé don nathais ag a hen ar féin na mianta scéalta cásta le sin áigean síl mór agus a bóis scarin bach tíneart coideachta bhaithe chéile a fearr ó fisica bontsige le ceantar go dóir ar náid agus an sracha bhíon na dóna. Níl mai gur í bariatáir de hiúil ach sílam héin gur a haon leor seo an sothair ní bhain de ghíní foiste a de ghíní óga tá scálanna tá olscálanna agus mar a dtíortha tan saibhreas teanga seo agus éirit na bhacail agus gairithe saibhreas na scéalaíochta agus talúhar a dóna ar an gcóir sí te maith arís.
3: Dolan tú hen go leor scéaltaí ua de garoncol agus ar náide ó do bhaithar mhór fásta agus mar sin agus ó do bhaithar fásta agus an tabhra sin agat sa mar sin cai go raibh bráid de dina scoile tríú hagrann an leor seo le fáilsiú.
2: Tá mé dín tá brádal a seanna has cianéil gáil si áil siú í hir dín a sócaid ín tabhra san dúin mar chlán agus ceilirú speisialta ar náid chur a gáirneach deile éilíní bhil a tannaceilem an seo léir mór a preistá an san ócaid seo agus mar a dtíortha gan tacaí a d'éilín agus dara ó bhil ní bhéh seanna has cianéil mar a téise agus tá mar sé fíorhuiatí fa a san spreacú ar fád a bhar an siú.
3: Go maith agus smuitiú galanta atá agus mar dúirtún sin tá gáneacht a le de haid bhecí henéil an seo an gaideata fásta élín i bhfuil élín. Lórlam faoin róla bhí go henin an sa leor seo agus sa gur le chean leor.
4: Well, bhí sa go bhí seo an sin go na dhéanú agus nírósa go go dan dóid. Well, bhí sa go go dan dóid le gáil faúda a bhí barí a de bre gceist agus ní neirí a airthú neirí bhí mehé an nareachtas agus hanig mar ón me go le bhríid na hí bháile agus ar lom seo a chans agus chumadlis agus chumá ceistir músa meige an leor thuirt maith ríist agus an eile an leor thuirt maith ríist agus dúirt sa bhhamaid go méo agus se há sin bid sin cuabrú le chéile chuirmid cóptan tean leor aige agus chuirmid daoine éagsúla na bhela agus scríú an talamh Jim McCloskey an réomhra chuirmid sin a drá éhlaid fásta agus chuir sé tinnig tú sa leor. Sú sin na róla bhí agam san níorm si go hebí a sa chúil chuidú é chuirt an tásaí é chur na bacain mar a dtíortha.
3: Agus am cinn sé caiisla brí deanna ghil tú henín tá bráúil fásta seaartha blianaine ré go mé se bh fáilisiún tríú aga.
4: Á tá se galan a go méo go móil hé John. Bhí a daoine cuairtú cóp an leor sin agus nníró sela fáil, nelas go bhéda na hanig adlan agus bhíad cuairtún leor agus na scéaltaí galanta tá sa leor sebhre atá agus fála tá gála maithas an chanahhaint agus na hena cáinte bhah saoil sin fe sin am go deo a go bé ggóil se an na scéaltaí agus tamid onta sé do ggóla lehéid a téirú agus onanta bráidir fásta go se a ríist ar na sealfanna an sa seapaí le díal agus se le díal a géomhlaid ar lína ne le go dthalaiste ar sih idir lín éhlaid.
2: Just spoiling bu a hasu chrí a lácu le ón me go lehríte agus le éhlaid a s nóair ar fád arón siad gan ón a bhain sin ní bhéh leor a muoi agus tá duine seanna has cenéil faoi chamín mhór ag ón agus sa géhlaid agus go dtí an ar a tanse seogain bolinn ar éit ghil choú áscailte ag gahananne go heislan ran na fearste ben seolaútáseart ar lehéí seaart le cíhaine canchaile mar ggóileach a dhéon an RTÍ radio na Gaeltachta agus duine dáhainú cheannéil agus ar náid be coplaí cáinteir a le leair agus na éag sin tá oche mhór ar neall ceáil agus ceileú le chur dehanana has cenéil agus be copatí agus sólaistí tá hananne ó farú na foiilte ra bh gannear bé a heislan ru na fearste ihíor daine ó leanaí seacht.
3: Well, Kuarja has lived Borch, Agusla Hahanany, Robonchaku.

agus leunin sid lá stas a chulra. Kila a chairde gael agus is dóigur rúr sin ar cendana ón album tógaí go bogaí is dóigur sin cendana chead uarain a chui go mór a bhéim ar chud éisteirí rádio na gaeltacht agus leoga éisteirí nach éisteirí do chud rádio na gaeltacht iad go dira na gaeil go dira agus an dúvéid dianta gin grúpa cáid sin le bianta fada nuas agus hannig siad sin iste ag ever tríacha agus a trí rive sin bhí muidir mála cliar rive le ag ever tríacha cear bhí ón o cana a ta mwyd ffynol sys y bala mwyr rwyd byganys a ni mwyd i gymad wad ta mwyd gael eisiau gyrra caran glas na mi y chyrd y gael ta mwyd fawr unig eistart leis yn twyran a hynny gysiau i gyfer triach agos y do la mwyd agos y ten ni chorin dar noia no an chyd glwyn ele agos yn cyn a hynny gysiau lo ffysyn i gyfer triach agos y do no an chyn sio bryd og ni wele Ich schau mal gleich. Kohlreich aus Lefbarsch.

0: agus tá speisialta dá bhí heile marachú de mar se an céad nóha san lithiú cluiche i néad an chorcaí i me le fé de sahan sa cheart agus is éoch daonta ar fád é sin de mar sin chead cluiche de gúna ngáil ar a seachtú le de bhí éineir go é bhíle sa seart bhí siad a gimirt le ollscoil olú Bala Jordan, Jordan Stone, mar a bhí san am, a mé le seanaí, agus bhain siad a chluiche sin, tháinig Michael Steamer ar inid a leis sin sa chluiche sin, bhí sé cinn le sífuil a chearr a tháinig Steamer inadíthe a chearr acu Michael Murphy, Cuimhin Ó Casadh, Neil McGee agus Martin McGillachoní, chui a chearr acu ré le céad chluiche mar san Hyundai agus hilmid go réocht mór a bhí an sin, ach an sin an gaichéad hedfa bunta ma ag mihalanis agus is cinte go réocht ínta ar fádat an sin de mar sé chead chluiche críomh an sin saorú sin ar a seachtú le da bhí seachta seachta seacht seachtú le da bhí úil a bhíle sa seachta niad an lietrama a gur a rima rúisc bhain siad a chluiche sin chomh maith So, gaivíle sa seart, gaivíle fíhe sa sé, sin fíhe séasar, agus timmer Michael sé hés ar déag in éí chéile sé bli an a déag in néí chéile ó gaibhíle sa seart go dtí gaibhíle fihe sa dó don chunda a an líon in sin díire se es an fihe sa dó nar a chail se cluiche ceanna se luúin iad an gaiie agus an sin chail se sna cluiche chéilithe iad an ardhuatha agus na dhéis sin Tíri deglan a crefsi, bhí na wanistores, gus tíri Níl Magui, agus Míhalo Morachu, es sin gymert idr chondai. A hann sin, ní rúsia gymert yn gai fílis trís, gai fílis a cei, a hann sin dde tí Jim McGinnisar, piliu a rás, agus filcha a rás, sa traich, a mi fiore, gai fíle, fíhis a cúig, agus dymar sin a clihi crífelig yn gai fíle, fíhis a cúig, agus ar nói, wan sin crífolw, agus yn sin se gymor ddeir eistim liana fíle fíhys y sé mor sin data 8 sé sy'r ddeg catiga a gymor da chondai agus ys cynta gyr eocht eintach eisyn yr ffad.
1: Ní hílam agus a siomi wyrol siore eich o fawr ni eri a ní hílam gyfetio mwyd elihed yr eis agus an cori ar arta da bwnt o mohaid am mar y tamaleo agus bys o galant o gyda'r mojyn ne fwy yn sy'n ffepar Tá mara hawr cead ni as yn lŷ, sy'n sy'n ymwyr yn siarad o'na, ni el mwg i ddor yr cead ni as y cehar, Colin Mantyn mwg ffwedyn, cead siacht o tri, Frank McLean, cead siacht o do, Rian mwg i ffar chilchar, cead siasg as y hort, agos Paddy McBrirthi's chilchar y ffasta, ar cead siasg as y siart. I chyn o'r ffod, ta creu na Hér yn bwysig wyt ti'n wyda da Ryan McHugh, mor sy'n?
0: O, ta gydir yn ymwysig bwysig Ryan, agos ys cynti. Mae'r dyrtw yn sy'n chyd trwy'r Michael O'Morachw agos Neil McGee agos Colin Mantyn agos ys cynti gofyl ta hei fel ti na acw sy'n yr y tiwli na gybi gyda hasia ma la fe a la jarna a la cwyd yw jeb ei roddi nis fer a agos y cantor sy'n ylig a chwys a ffrid cwyd wór ban y stori yna am ffosta Michael O'Morachw nor a hasia sy'n gael fi lis siart fi gael fi lis a hort sy'n Brian McIver fi on and ik John Joe and Shin and Niagas J and ik McGinnis a Hain and Hain Deag di Cahar Deag and ik Rory o Galahar and Shin Cuig Deag di Shart Deag and ik Declan and Shin Ort Deag di Fihis a Dó Chin Fihis a Tri vi bli an Inta Chorahon there vi Paddy Carr agus Edna O'Rourke agus Paddy Bradley agus and Shin Arish and ik John McGinnis a Rash a Fihis a Cahar so ta kud vor Bonne Story Fecky Ega agus Yn snyblianta sio ligydd sy'n 8 6 o'r deg sy'n bai yn prif sgôr al i e yn 8 gynd yn y blianta sy'n fyw wen yn gael fili fi hys y cwyg agos dyr sy'n gwyl tro hos y cwyg cwl agos sy hyd no hos y sy pwyntio sgôr al teg agos ar nwy ta ahan rod bwyntio ta crif na her yn bwyntio ta'n srai nesion ta bwyntio am liana srai nesion ta rwyniadol coplwgau Corn the Kenny, agus crífolw bwyntio sê hwy i gael. So ta eich di miltina miltina diantig Michael.
1: An cyn y has yn yma dwi hen an trinolwg sy'n y Welsh an tras na'n y bwyrt brefni y gondyn y chewan hobr di ffa cref fwy flenys fi hi wans agus tesquin na bhfuil sé chartas jas na figurí seo ar fad.

Agus binnigh Tomás a canavain ar a bíb an clown cólver sin na canavain ag se fanamilis en umrin a vain eile a vránin desile hansa agus se ta gumna a vránon ar gumradín son radio Martin Tamhianin magdunucha Sean Hionin skríge agus le Martin Tamhianin gandout versut gama se kanta gubín a vrán na gulán da rán sa jivig Martin Tamhianin magdunucha